moja mama. Ľanový obrus prestrela, a keď na nekrčach s kvetmi kládala, ruka sa jej vždy zachvela. Zrak zvlhol šťastím z čerstvých